0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. My

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Film time. Na Radio Čas.
4: Zdravím všechny posluchače u nového Film Timeu, dnes s pořadovým číslem 34. Máme toho na práci poměrně hodně. Nějaké narozeniny, premiéry, které jsou vlastně ve znamení návratů. No ale nejdříve se můžeme podívat na to, jestli mají kinaři radost. Celkem asi ano, protože do kina se opět chodí ve velice dobrých počtech. Kdo ale radost nemá, tak to jsou podle všeho tvůrci filmu Desert Warrior. Snímek se odehrává v poušti, hrají v něm třeba Anthony Mackie nebo Ben Kingsley a stál ohromných 150 milionů dolarů. Většinu tohoto rozpočtu, respektive celý rozpočet, zaplatili šejkové. No, ale tušíte správně, téměř nikdo na ten film nechodí. Takže se rýsuje jeden z největších kasovních propadáků všech dob. Pojďme na druhou stranu, tam jsou producenti filmu Ďábel nosí Pradu 2, o kterém dnes ještě bude řeč, no a ti mohou otevírat lahve šampaňského, protože uplynulý víkend vykázal velice solidní čísla. V závěsu se drží životopis Michaela Jacksona, film s názvem Michael, a jde vidět, že jméno této hudební ikony má stále co říct i novějším fanouškům, řekněme, nebo těm mladším. No a špatně na tom není ani třetí Mario. I když tady je velice všem jasné, že přes miliardu a něco, tak jako v prvním dílu, to rozhodně nebude. Ale to nevadí, já si myslím, že i tohle jsou solidní čísla. Tolik tedy, jak se daří v kinech, teď se pojďme podívat, kdo slaví narozeniny právě v měsíci květnu.
0: Film Time na Rádiu Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: 2. května oslavil 54 let Dwayne Johnson, pro mnohé stále známý jako The Rock. Určitě by si zasloužil vlastní speciál. On sice nebyl nikdy úplně prvotřídní áčková hvězda, točil spíše filmy, řekněme, zábavné, ale taky se k tomu hlásil, nikdy se za to nestyděl. Jeho příběh je opravdu fantastický a já bych se ho nebál přirovnat k příběhu Arnolda Schwarzeneggera. Oba ve svých v uvozovkách oborech platili za megahvězdy. A to, co pro svět kulturistiky udělal Arnold, přesně tohle Dwayne Johnson udělal pro svět v wrestlingu. Ano, už před ním tady bylo mnoho ikonických zápasníků, ale The Rock dokázal strhnout davy. Skvěle zápasil, měl charisma a co je důležité, on byl vždy výborný za mikrofonem.
2: Finally, The Rock has come back to New Jersey!
1: Byl prostě jako kulomet a lidé ho milovali. A to vlastně platilo i u jeho příchodu do Hollywoodu. První role v pokračování Mumie spíše vyvolala posměch, ale ne díky němu. Za to mohly opravdu obludné triky. Ale role krále Škorpiona zaujala, takže došlo na vlastní sólovku. No a potom už to šlo jako po másle. Kráčející skála, film, který doporučuju. Vítejte v džungli, kde došlo k předání pochodně od samotného Schwarzeneggera. Později nastoupil do série Rychle a zběsile a pravidelně vlastně střídá akční filmy a rodinnou zábavu. No a loni si také splnil sen a zahrál si opravdu vážnou roli v životopisu zápasníka Mikea Kera a ukázal, že opravdu umí hrát. Takže Dwayne Johnsonovi přejeme všechno nej.
0: Filmtime na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Některé filmy jsou tak úspěšné, že se o pokračování mluví okamžitě. Ale ono se to nějak oddaluje, diáře hlavních hvězd ne a ne sladit a tak se to trošičku protáhne. No trošičku, třeba na celých 20 let. To je případ snímku Ďábel nosí Pradu.
0: Runway. To není jen časopis. Je to globální ikona. Klikatá cesta, která nás svede zase dohromady.
1: No, sice to trvalo, ale vrací se kompletní obsazení v hlavních rolích, tedy Meryl Streep, Annie Hathaway a Emily Blunt a také Stanley Tucci. A stejné je i jméno režiséra Davida Frankla. Takže se vracíme opět do světa módy, no, který se přeci jenom za těch 20 let malinko proměnil. I fanoušci prvního dílu jsou o dvě dekády starší, ale podle prvních ohlasů by měli být nasyceni. Otázka tedy je, jestli se povede nalákat novou generaci diváků a divaček. Film je momentálně v kinech, takže si můžete udělat pohodové odpoledne, vzít partnera, partnerku a podívat se na film Ďábel nosí Pradu 2.
0: Film Time na Rádiu Čas.
2: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Tak následující pozvánka asi bude pro jinou sortu lidí než předešlý případ. Po 5 letech je zpátky Mortal Kombat. Adaptace asi nejbrutálnější videoherní mlátičky. Historie filmových verzí spadá do poloviny 90. let. První film z roku 1995 je vlastně fajn. O 2 roky starší dvojka vyloženě špatná a dodnes poprávu vysmívaná. Zatímco herní série si žila vlastním úspěšným životem, filmům a seriálům se nedařilo. Bylo tady pár nadějných vlaštovek v podobě animáků nebo webseriálu, ale až v roce 2021 se fanoušci dočkali celkem důstojného snímku. Tomu přeci jen malinko něco chybělo. A to turnaj samotný. Nicméně i tohle už se mění. It's showtime.
1: Johnny would definitely die.
0: Tentokrát se podíváme na samotný turnaj, kde probíhá boj o osud lidstva. A navíc se v plné parádě představí oblíbená postava Johnny Cage. Zahraje si ho Karl Urban, australský sympaťák. Ten je asi pro podobné adaptace her a komiksů vhodný kandidát. Aktuálně řádí v poslední řadě seriálu The Boys, hrál ve filmové verzi Doomu, Pánovi prstenů a některých Marvelovkách. Druhý Mortal Kombat by měl být prostředním filmem plánované trilogie. Takže teď to bude záležet na tržbách, kolik lidí přijde a taky na tom, jak se celý film povedl.
2: Film Time na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Mám tady ještě pozvánku na jeden film s malým předstihem, protože původně jsme tento film neměli dostat vůbec, nakonec se však dočkáme během léta.
2: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
3: It's not your fault. There's probably someone to blame.
4: The name of the case is Coyote versus Acme.
5: Wiley Coyote. He is reckless.
1: Na plátna kin se podívá známý kojot Wilda, který se stále a stále snaží neúspěšně chytit ptáka uličníka. Film, který kombinuje animaci a živé herce, tedy stejně jako slavný Space Jam. Tenhle film byl natočen už před několika lety, jenže v roce 2023 přišla zpráva o jeho zrušení a hození rovnou do koše. Tento osud mimochodem potkal i další filmy, třeba Batwoman. Tyhle kroky studia Warner Bros. Dodnes mnozí nechápou, no ale my se raději věnujeme filmu. Vlna kritiky naštěstí způsobila, že se film do kin podívá. Ukázky vypadají parádně a příběh je za mě geniální. Wilda se totiž rozhodne žalovat firmu Acme, jelikož díky jejím výrobkům se stále nedaří chytit uličníka. Takže to bude takové zábavné soudní drama a my se opravdu těšíme. To se dá vlastně říct i o dalším film timeu, na který se já těším. A ten tady bude opět zase za týden. Do té doby se mějte.
0: Film time. Film time. Na Rádiu Čas.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Pozdravení májové a světe div se, třeba že tedy hlásí v dalších dnech ochlazení nebo prostě změnu počasí a ledové muže a podobně, tak ta Ostrava zatím vypadá jako docela příjemně. Ano, trošku chladnější ráno, ale jako více sluníčka než mraku. Doufám, že u vás je to obdobně, i když nás můžete poslouchat i na druhém konci republiky nebo na druhé straně světa. Prostě Rádio Čas, hity, které milujete, aktuálně radím. Pěkně vás zdravím dnes 10. a protože je to druhá májová neděle, rovnou připomínám, abyste náhodou nezapomněli, že je i den matek, všech maminek. Ke všemu se dostaneme, nicméně to nejpodstatnější je přece muzika, takže další porce a já jdu na první kave.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
1: Radio Čas.

Jeden hit za druhým na Rádiu Čas, no a k tomu trošku sváteční nálada, oficiálně v kalendáři tedy ne, ale vlastně je to to nejvíc, co můžeme slavit. Druhou májovou neděli, tedy Den matek, Den maminek. Ta historie toho svátku je opravdu bohatá. Už někdy dokonce v 16. století v Anglii slavili svátek matek, říkalo se mu mateřská neděle. A bylo to v průběhu postní doby před Velikonocemi, protože řada lidí v té době sloužila jinde, nemohla v nějaký ten pomyslný čas nějak symbolicky obejmout maminku, takže to slavili alespoň takto. Jinak ve světě asi jako nejrozšířenější datum 1907, kdy s tímto nápadem přišla Anna Jarvisová, o rok později už se slavilo, tak jako napříč, no a k nám se to dostalo, tuším, že v roce 1923 za první republiky hodně Alice Masaryková vypomohla. Nicméně historie je jedna věc a ten fakt, že prostě pokud si buď to můžeme vzpomenout, nebo pokud máme dokonce, řekl bych, ten největší poklad, že ty maminky můžeme obejmout, zavolat jim, já nevím, poslat SMSku, tak to je nejvíc, jo. Tak jenom posílám s trochou historie připomenutí, že je to právě dnes. I nějakou tu otázku vymyslím, ale všechno má svůj čas a já jsem si ještě ani proto kave nezaběhl. Takže krásné dopoledne s Radimem, jinak hezký svátek i všem blaženkám. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete. You shot me, then you caught me, and I'm like, damn, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak jsem koumal, nakonec jsem nic nevykoumal, přesně řečeno půjdu tou nejjednodušší cestou, ale uděláme to trošku jinak, protože dneska jeden maminek, druhá májová neděle, ještě jednou hezké dopoledne s Rádiem Čas, tak máte možnost svým mámám něco vzkázat. Teď nemyslím, abyste je pozdravili jako ahoj, mami a podobně, ale opravdu, jestli máte nějaký konkrétní vzkaz pro svou maminku, tak ho napište nebo namluvte, to je jedno, na WhatsApp Rádia Čas 776612800 a pokud to nebude úplná záplava, tak se budu snažit vyřídit to nejpodstatnější a aby toho bylo co nejvíc. To znamená opravdu, jestli máte něco na srdci aktuálně pro svoji mámu, jestli chcete něco říct, WhatsApp číslo 776612800, psanou i mluvenou formou, o jak je libo. Takže asi tak, jinak pohodový den, 10. májový, to znamená nejenom den maminek, ale taky blaženka v kalendáři, aby se na to nezapomnělo, to se občas stává, když se slaví víc věcí najednou, no a moje maličkost. Radím sobě slabenář, jinak stálý stav, ještě pořád jsem si nebyl pro kave. A možná ještě tak další půl hodinu to budu říkat, protože pro vás něco chystám. Jinak pohodu všem. Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EU domy.cz. No jani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
5: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
6: Čas. Rádio Čas.

0: Tak to je Voxel, který před časem, no už je to nějaký ten pátek, ale zase ne tak dávno, ještě si to pamatuju, složil speciálně písničku pro Rádio Čas, když jsme slavili narozeniny, pak jsme si i všichni společně zaspívali na megakoncertu, jenomže to všechno už bylo. Letos to bude, ale zase trošku jinak a přitom úplně stejné, tak jak to znáte, to znamená, sejdeme se na stejném místě, už 28. narozeniny Rádia Čas oslavíme v Ostravar aréně, letos 21. listopadu 2026 a chystáme pro vás de facto 4 obrovské koncerty v jednom. David Koller, Olympic, jeden hit za druhým, taky Lenny, její speciální host a životní partner Marpo, no a v neposlední řadě jedinečný koncert Europe, ano přesně tak, Europe, kteří slaví 40 let od Final Countdown. Já vím, že to opakujeme, ale prostě opakování matka moudrosti a to nejpodstatnější, dokud je ta možnost, dokud to víte jenom vy, jak to řeknou pracovně časáci, jo, tak náš web casradio.cz, protože za chvíli to hodláme oznámit celé Moravě a Slezsku i na billboardech a potom už se bude třeba hůř vybírat, jestli chcete třeba plochu nebo místo na sezení, takže kdybyste náhodou měli zájem se tam společně vidět a slavit celý večer a noc, casradio.cz. Jinak dobré odpoledne všem, nejenom maminkám k svátku, taky blaženám, radím sobě Slav Bednář jméno mé a za celé Rádio Čas, hlavně pohodu, o tom to je, co si budem.
1: Hity, které milujete.

0: Jeden za druhým hity, které milujete, a nedělní pohoda s Radimem na Rádiu Čas. No a taky pro všechny maminky je určeno dnešní vysílání. Odlehčeně, protože ono je nejlepší si to říct nebo zavolat, pokud máte tu možnost, ale pokud chcete opravdu poslat nějaký vzkaz, teď myslím opravdu jako vzkaz, něco, co máte na srdci a je to zveřejnitelné, tak máte možnost přes WhatsApp Rádia Čas, podobně jako třeba Hanka. Hanka píše: přeju krásný den i tobě. Chtěla bych svojí mamince poděkovat za všechno, co kdy pro nás udělala, za její lásku, obětavost, a jelikož její zdravotní stav není úplně dobrý, tak bych chtěla aspoň, aby to bylo tak ještě tak, jak to je, jo, ještě spoustu let, a moc děkuju, krásný den. Pro mě je opravdu nejvíc. Hani, jak já vám rozumím. Protože přátelé někdy přichází, odchází, ale jako rodiče jedni jedineční a někdy nám ty věci docvaknou až hodně pozdě. Takže díky bohu za ty dary, klepu to, posílám do vesmíru. Já vím, trošku pateticky, ale dneska budu. A kdybyste chtěli třeba i namluvit nějaké audio, o jak je libo, 776612800. Pěknou neděli všem.
1: Hity, které milujete.

Tak si tady prohlížím teď jednoho borce, jmenuje se Joseph, mimochodem je veteránem z druhé světové války. Jo, nepřeslechli jste se, žádná válka ve Vietnamu, druhá světová, a stále chodí do posilovny. Pětkrát týdně, sám si tam dojede, cvičí zhruba hodinu, kardio, váhy a stále žije sám. Pozor, ne sám, má manželku, které zbývají 2 roky do stovky, takže prostě, když se chce, tak to jde samozřejmě i s pomocí matky přírody. Mimochodem, Joseph má 101 let a vzkazuje, musíš cvičit, musíš se hýbat. No, tak s tím hýbáním nebo třeba ranním rozhýbáváním se něco vím, jako v tomhle věku už, jo, po ránu, takže Josefovi rozumím, jenom ta atmosféra těch posilek, tam jsme se moc nepotkali, to je něco jak můj vztah k tvarůžkům, i když nevím, jestli je to správné přirovnání. V každém případě nevím, jestli je vaší mamince 101, v tom případě klobouček, jestli je jí 40 nebo něco mezi, ale dneska je 2. májová neděle a svátek mají právě mámy, takže kdybyste jim chtěli něco prostřednictvím Rádia Čas zkázat, možnost je buď to namluvit, nebo napsat zprávu klasicky na WhatsApp, ještě jednou naše číslo 7766 12 800. Vypadá to na velmi příjemnou neděli. Ještě příjemnou, protože teploty lehce přeskočí 20. Příští týden, nevím, jestli jste to slyšeli, ale opravdu přinese 3 ledové muže a čeká nás změna počasí na Moravě a ve Slezsku. Tak ať vás to nepřekvapí, já vám to říkal, ale teď je teď. Pojďme si to užívat společně. Stále s Radimem.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
4: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Čisté pole?
1: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
6: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
1: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
6: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak právě v tuto chvíli jsem symbolicky zmáčkl tlačítko sdílet a už za chvíli, a bude se vám to možná hodit, jestli to chcete přeposlat jako gratulaci, jenom připomínám Instagram i Facebook Rádia Čas, nový příspěvek k tomu, co tady zmiňuji už asi po desáté a budu klidně ještě desetkrát zmiňovat. 2. májová neděle, den maminek a naproti mě taková moje rádiová máma, alespoň tady co se týče pohostinnosti a takového opečovávání. Vrána, Haní, ahoj.
1: Ahoj rádio, ahoj časáci.
0: Pozdraví tady do Rádia Čas Rok, kde máš směnu, tak jsme se tady vychytali.
1: Právě to, jak se řeklo slovíčko sdílet, tak si říkám, aha, oslý můstek se postavil, jak se tady vzájemně šerujeme mezi těmi.
0: Jo, jo, jo, tak jako když se vidíme, tak a takhle, tak. A když se vidíme rádi, tak se navštívíme i v těch studiích.
1: Je to tak.
0: Haní, jenom se zeptám, protože ty se netajíš tím, že jsi vlastně potomkem pedagogů.
1: Ano.
0: Tak mi prosím tě jenom řekni, jestli ta výchova byla jakoby vyložení jako u paní učitelky, nebo jestli jsi měla drsný odchov, protože vím, jako, že tě vychovala.
1: V podání mámy, ano.
0: Řeknu to kulantně, ne kulantně, řeknu to jako správně jsem chtěl říct, nevím, proč jsem řekl kulantně.
1: V podání mámy, ano, mm-hmm. To byla ráz, to byla žiletka, nejenom ve škole, ale taky doma. No a táta byl táta. Ten to vždycky tlumil, takže... Jo.
0: Takže úplně ta klišoidní, nebo klišoidní, ale prostě to, co se říká, jako že maminka prostě vychovává, trestá táta. Aničko.
1: No, někdy jo.
0: Jo?
1: Často. Ale víš co, myslela to dobře. Já to teď, jak nechci říct stárnu, ale zraju, tak tomu samozřejmě naprosto to chápu. Mm-hmm. A rozumím, proč to tak bylo. I škoda každé rány, která padne vedle. Takže řezat, řezat, řezat. Já vím, že to není populární v dnešní době, ale děkuju za to, že mě takhle osekala.
0: A ještě logická otázka, měli vlastně to, jak vychovávali, tak měli podobné pedagogické metody i na škole?
1: Tak
0: byla tam ta esence vlastně toho
1: jejich? Jasně, že jo. Máma byla ráz jako žiletka, ale víš co, do dneška, když potkávám její bývalé
0: žáky... Po 20 žáky, letech se k ní ještě hlásí lidi, jako že vzpomínají a podobně.
1: Protože
0: že jo?
1: Ona sice byla ráz, ale byla strašně spravedlivá.
0: Mm-hmm.
1: Takže jo. Opravdu se k ní dodnes hlásí bývalí žáci. A to už jsou opravdu dospělí lidé, padesátníci, šedesátníci.
0: Já jsem měl jednu takovou nevyřízenou bohužel poštu pro tebe, protože mi docvaklo vlastně moje třídní učitelka. Ona byla teda neuvěřitelná ranařka, ale jak to byl skvělý člověk. Ale jako děcko to neocení, až když potom dospěješ, tak ti to docvakne.
1: Podívej se na mě, když mě potkáš, tak máš strach. Mm-hmm. Pořád to funguje. Pak, až tě já kozoroh pustím blíž k sobě, tak zjistí, že uvnitř se schovává štěně labradora.
0: Jo, máte to tak, no. Máte
1: no jasně.
0: To, a myslím, že skoro úplně všichni.
1: Úplně všichni.
0: Takže prosím vás, kdybyste chtěli nějaký vzkaz, ale opravdu poslat, jako něco máte na srdci, třeba, já nevím, máš tam dárek v šuplíku a podobně, hoďte zprávu na WhatsApp 7766 12 800, no a já si za chvíli pro změnu odskočím k rockerům, zase tam...
1: Pojď.
0: Tam, a může tam být taky něžný, nebo...
1: Můžeš. No, jo, dneska jo, dneska výjimečně, ano.
2: Hity, které milujete.

0: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
1: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
2: Rádio Čas.
3: Já jsem si říkal, že mám takový rest a ten rest, to je náš dvorní astrolog, tedy Milan Gellner. Protože máme neděli, tak jako vždycky v tento čas se podíváme, co ty další májové dny. To už jsme slyšeli, že se nám trošku zhorší počasí, ale konec konců i to prapředkové předpokládali, protože příští týden dorazí tři ledoví muži. Nicméně, Milane, co tam tedy vidíš od pondělí a dál, jenom tak plus minus. Jinak zaříďte se podle toho a krásné dopoledne s Rádiem Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Myslím, že jsem měl docela hezké intro, akorát jsem si nezapnul šavličku, pod kterou Milana takzvaně odbavuju, takže jste nemohli slyšet vůbec nic. Teď už to nebudu tedy opakovat, prostě čerstvé horoskopy a co ten příští týden podle astrologie. Pokus číslo 2, Milane.
4: Počátek týdne bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných vůči těm problémovým konfliktním. Mělo by nám to dobře myslet i komunikovat, konat budeme prakticky pragmaticky. Střed týdne bude s vyrovnaným poměrem aspektu souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Charakterizovat by nás měl pohyb a tendence ke změnám. Konec týdne bude s mírnou převahou aspektu problémových konfliktních. Provázet by nás měla váhavost a nejistota. Skvěle by nám ale měla fungovat intuice. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Hity, které milujete, a ještě jednou připomínám, na Facebooku i Instagramu jedno speciální nedělní překvápko, které se hodí k tomu, co je v kalendáři. Tady kromě jména Blaženka jsou to taky maminky. Je den matek, možná tam i tu svou poznáte, tak prosím vás, když tak to berte s nadsázkou a pošlete to mezi lidi. Díky za lajky, za sdílení, za komentáře a hlavně krásný víkend.

0: Pojďte se bavit.
1: Prostřednictvím rádia Čas, mimochodem krásný víkendový čas všem, bych chtěl připomenout, že i po víkendu v příštím týdnu vyrážíme do terénu a je to speciální vysílání a doufám, že tam moc nezmrzneme, protože se má ochladit. Chystáme v úterý. Úterý 12. mezi 14. až 17. hodinou, kdy bude mobilní vysílací studio na velkém zahájení Sdílka. Sdílko v Porubě, které se bude odehrávat na místě zvaném Florida, jinak připomínám, je to na hlavní třídě zrekonstruované prostranství. Vypadá to úžasně, hlavně když je to prozářeno sluncem, které bude oslavovat všechny možné tvůrčí bytosti, kreativní lidi, jejich výrobky, nejrůznější firmy a jak říkám, budeme tam mít mobilní stánek, náš kolega Honza Gavelčík všechno obstará a vy, když půjdete kolem, dáte si kafíčko, všechno si obejdete, nazbíráte inspiraci, něco si koupíte, když tak sdílko.cz. Myslím, že to je to nejpodstatnější, co jsem teď chtěl sdělit. Jinak výhledově 14. Dneska máme 10., to znamená, že už za 4 dny. V Havířově, v Kulturáku Petra Bezruče od 19 hodin vzpomínkové povídání, všechno na téma Karel Gott, k tomu doprovázeno živou muzikou Felixe Slováčka. No a pokud to máte spíš blíž do Ostravy, tak ještě náš milovaný Bum Bum Comedy Club v Ostravě. Pozor, nejenom humory, ale taky skvělá muzika. Třeba 15. v 19.30 dvojkoncert Mucha a Vasilův rubáš, takže punk, folková dravost a zároveň hudební slavost pro vás, pro všechny, provokativní texty, vy na místě, úžasný večer. Asi by to nebylo ideální pro rande, tedy pokud dáma není drsoňka, ale jinak skvělý zážitek. Tak já si s dovolením nadechnu, ještě vás v rychlosti pozvu i na naše sociální sítě, kde je speciální video k dnešnímu dní matek a hlavně pohodu nám všem s rádiem Čas a Radimem.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milujete. Rádio Čas.
1: Tak si říkám, když je to tak výjimečný den, tedy alespoň pro mě ano, protože co si budeme povídat, jako máme jsou nejvíc, tak kdybyste chtěli nějakou pozdravit, zaspomínat třeba na svou výchovu nebo své mámě něco vzkázat, tak máte teď možnost nejenom využít WhatsApp, ale taky brnkněte. Já vás rád uslyším a přihodím z playlistu Rádia Čas nějaký ten úžasný hit. Možnost je právě teď a v tuto chvíli, takže 77 66 12 800. Jo, brnkněte. Radím se vyslat bednář jméno mé za všechny pohodu a zdravím i do světa, pokud jste s námi a dopřáváte si nás třeba i online přes cazradio.cz.

0: Tak tady u Madony se v poslední době skloňuje hlavně její návrat na taneční scénu, tedy návrat s deskou Zpovědi na tanečním parketu. Pokračování Zpovědí Confessions No. 2 vyjde na začátku prázdnin 3. července, ale když už to teda dneska říkám už několikrát, že je i den matek, tak musím tedy zmínit, že Madona má celkem 6 potomků a tady všichni rostou, 2 její vlastní v uvozovkách, 4 adoptované, ale prostě jako velká rodinka a v tomhle tom myslím, i když jako řada skandálku a podobně propadů, vzletů, pádu, myslím, že v tom je máma na jedničku s hvězdičkou. Tak kdybyste chtěli nějaké té svojí poslat speciální vzkaz přes WhatsApp, Rádia Čas, můžete ho napsat nebo namluvit, my to pošleme dál. Já za náš tým teda přispěl i video takovou zdravící, tak trošku ze života, protože maminky a jejich budoucí, jak se tomu říká, snachy, to je taky kapitola sama pro sebe, že jo. Koukám se na Facebook Rádia Čas na komentáře k videu, které když tak si potom prohlédněte a olejkujte dle libosti. Počkejte, kde to bylo? Honza napsal, nevím, jestli se mám smát nebo brečet, protože na tom něco málo pravdivého je. Pavla zareagovala, maminky mají čuch na potenciální snachy, ale to bude dobrý, Kájo. A podíváme se ještě tady. No, nejhorší jsou ty mámy, které kecají do vztahu a ještě takový výběr, píše Renča. O čem? No, jak říkám, mrkněte Facebook, Instagram, Rádia Čas, dobře se bavte. Vím, že to dámy budou brát s nadsázkou, protože co si budem povídat, mámy jsou stejně nejvíc. Mlask.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
7: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
6: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
8: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz.
9: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas.

0: Iveta dokonce až z Řecka poslala pozdrav, řekl bych, který se týká zhruba půlky všech nás, nebo vás, posluchačů Rádia Čas, protože mamince už popřát nemůže, tak zdraví tam nahoru, ale chtěla bych popřát prostě všem maminkám všechno nejlepší a hodně zdraví, protože máma je jenom jedna. Ono to vypadá, že se dneska dojímáme až moc, ale... Já si zatím stojím. Druhá májová neděle, den maminek, pozdravy pro ně. Na Facebooku, Instagramu, prostě na našich sockách, jak se říká, je speciální video, které odkazuje na vztah maminky k budoucím snachám, ale tak to už je zase jiný příběh. Prostě dobře se bavte. No a myslím, že se královsky bavila i jedna dvojice, o které jsem si teď četl. Je to hodně úsměvné a moc mě zajímá, jak to s nima dopadne. Je to francouzský pár, stalo se to na jaře, ale ta informace přišla ven až teď, který se seznámil a já nevím, jestli spolu chodili pár dnů nebo týdnů, ale potom si zkusmo vsadili nějaká ta čísla, jo, v loterii. Myslím, že dáma typovala čísla, pán nevím, jestli to zaplatil nebo se o to nějak podělili, no nebudu to zdržovat, prostě vyhráli jackpot ve výši 8 milionů eur. Jestli to chcete na korunky, žádný problém, no necelé dvě stovky milionů korun českých. Ta nejlepší prý byla reakce ženy, protože oni spolu ještě ani nežili, on jí to hned volal ten večer, když se dozvěděl, že jsou teda boháči, že prý nekřičela, neomdlévala, neplakala a jenom mu prý řekla do telefonu, udělal si dobře, že si mě potkal. Já teď opravdu doufám, že skončí spolu, protože kdyby ne, tak myslím, že to budou velké, velké soudní tahanice, kdo zaplatil, kdo to kupoval, kdo to bude vyzvedávat a tak dál. Takže berme to jako začátek vztahu, který má teda dobré základy, alespoň ty materiální. No. Vám taky nějaké to štěstíčko, ať už budete sázet sami na sebe nebo na cokoliv jiného. Hlavně hezkou neděli s Rádiem Čas a k tomu další hity, které milujete. Bude 11.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, Nedělní pohoda a mimochodem i Milá společnost, protože ve dvou a více se to lépe táhne, zvlášť, když je to tedy kolega, takže zdravím aktuálně Petra. Peťo, ahoj.
1: Krásné ahoj. Dopoledne, ahoj.
0: Já to můžu spojit s předpovědí počasí, protože už jsem teda musel decentně použít klimatizaci, jako decentně,
1: ano.
0: Tak aby se tu dalo dýchat, tak mě zajímá, jak venku je, protože tady je to matoucí, když se to sluníčko opře do studia, takže nevíš. Takže co jsi mi přinesl, jaké počasí?
1: Přinesl jsem krásné počasí, svítí tam sluníčko, jak samozřejmě můžeme vidět, ale je tam chladno, je tam tak jako příjemně, je to prostě úplně akorát.
0: Ale pořád ještě značka i dál oproti tomu, co nás čeká, teda myslím, že už v úterý, to bude docela výraznější.
1: Tam už bude nějakých 8 dokonce.
0: No, no ledový muži, hlavně no. Z rána místy dokonce i sněhové vločky, tak prosím vás, ať vás to nepřekvapí. Peťo, zeptám se i tebe, protože dneska je den matek. A dneska jsme i s několika kolegy jako tak řešili, jak ty jsi byl vychováván, teď myslím jako kamarádskou metodou, velmi přísnou, seriózní, měl jsi svůj řád, nebo jak...
1: Já to řeknu takhle. Moje matka byla 20 let u vojska.
0: Stačí, takže. Děkuji moc, mi hezký den. Mimochodem, abyste se tak jakoby cestovali z bodu A do bodu B, nebo to je takové to kliše,
1: které známe jsme byli jako na jednom místě, ale jako nebyla to úplně ta dominantní výchova, bylo to jako v pohodě. A ke všemu ještě připojím babičku, protože babička byla taky takový malý generál, jak se říká. A letos má 101 let.
0: Dneska jsem zmiňoval pána, který pořád ještě hodí do posilky, cvičí několikrát týdně a má právě 101 let, ten je za velkou louží, takže babička má 101 let.
1: 101 let.
0: Drží se, můžu zaklepat?
1: Všechno, jo, okay, úplně všechno v pohodě, sice samozřejmě stěžuje si, že už moc neslyší, ale to je tak jako jediné, jo, v těch 101 letech.
0: Myslíš, že má nějaký univerzální recept, protože někdo si dává třeba, jak říkala Hana Hegerová, vypálit červíka a podobně, někdo žije velmi zdravě a podobně.
1: Babička jako nekouřila, byla velmi střídmě, jenom když byly narozeniny, tak jenom tak jako decentně vínečko, no a každý den na zahradě.
0: Začíná i sezóna, že jo, přesně tak.
1: No.
0: Takže dneska právě?
1: Ne, v červenci, ale
0: je v červenci, takže
1: obecně den matek, takže vždycky tak přeju babičce 101, no.
0: Takže to máme suma sumáru, mimochodem s Petrem ve vysílání Rádia Čas už po 12. hodině a kdybyste chtěli těm svým mámám, ale opravdu konkrétně něco vzkázat, tak využijte WhatsApp slovem i písmem 7766 12800.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Zatancuj si so mnou. Dievča modrooké, zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Nedělní pohodička s Rádiem Čas, Radimem, ale taky kolegou Petrem. Peťo, ahoj ještě jednou. Ježišmarja, promiň,
1: krásné dopoledne.
0: Špatná šavlička. Tak
1: už jsem tady.
0: Nejsi na trojce, jsi na dvojce, už se slyšíme. Zeptám se, protože tebe čeká, dá se říct, čas nedělní směny po 12. hodině. Jak jsi vyřešil dnešní oběd? Neseš ho sebou, nebo?
1: Zatím jsem ho neřešil, no. Zatím přicházím hladov a až odvysíláme.
0: Pak tak se odměníš, že jo?
1: Pak jedeme na výlet, takže tam proběhne jenom takové rychlé občerstvení a až dojedeme na místě, tak tam pořádně se najíme.
0: Jo, takhle, takže to není jako, že by to bylo z nervozity, ale máte potom gurmánské plány potom v průběhu dne. Mimochodem, to jsi mi krásně nahrál do karet, místo určení, tedy jestli můžeš doporučit, kam jedete?
1: No, my jedeme do Rožnova.
0: Což je ještě součást Moravskoslezského kraje, doufám, nebo už se tam láme ten druhý?
1: Tam se láme.
0: Jo, ne, protože já jsem chtěl právě odkázat na Marcelku, která pro nás připravila novinky.
1: Dobře. Ne, tak vás odkážu jenom na sebe, je tam krásně.
0: A vracíš se pravidelně, nebo?
1: Jo, taťka tam bydlí, takže my si tam jezdíme na výlety. Pro nás už teda není jako vzácné dřevěné městečko, ale z toho důvodu, že už jsme tam pravidelně, takže občas jednou za rok tam zavítáme, ale jinak právě gurmánské zážitky, ne?
0: No, nemůžu nezmínit naše pravidelné, nepravidelné hosty z Rožnovských pivních lázní, kteří byli několikrát ve studiu Rádia Čas.
1: Ano,
0: ano. Jsem strašná ostuda, protože jsem jako nestihl ještě navštívit a je to fenomén. Ty už máš tady odškrtnuto, nebo ne?
1: My máme odškrtnuto.
0: Jo? Mimochodem, Péťa není král, jo? Jakože by říkal my, Petr Veliký a podobně. Předpokládám jako rodinou.
1: Ano.
0: Tak výborně. Tak teď už tedy více na sever. Marcelko, co je nového, předávám slovo.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
3: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Budova teď poskytuje bezpečné a důstojné zázemí pro sociální poradenství, psychologickou pomoc a podporu pěstounských rodin. Nové prostory tak nabízí klientům větší soukromí. U slavnostního otevření byl i hejtman kraje Josef Bělica.
4: Myslím si, že se opět investice povedla. Stalo to přes 17 milionů korun a klienti Centra rodinné péče tady najdou opravdu krásné a kvalitní zázemí. Ono obecně je důležité investovat do infrastruktury a sociální péče a sociální oblast je velmi významnou oblastí, které se věnuje Moravskoslezský kraj a pro vedení Moravskoslezské kraje je nesmírně důležité, tak proto do toho investujeme.
3: Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
3: A Moravskoslezský kraj výrazně podporuje i řemeslné obory. Díky tomu vzniknou v Opavě v areálu středního

0: vybavení. A více podrobností uvedl náměstek hejtmana Michal Kokošek.
1: Budeme zde budovat nové zázemí, nové dílny pro celkem zhruba asi 90 žáků, a což je navýšení kapacity. Budou tady umístěny nové moderní technologie, strojní zařízení zhruba v hodnotě 20 milionů korun. Celková investice i s tou stavbou vyjde zhruba na 108 milionů korun a budujeme, tak jak říkáme, modernější, kvalitnější a vzdělanější kraj.
0: Nové dílny budou sloužit pro vzdělávání středoškoláků hlavně v oborech truhlář, tesař, klempíř a v maturitním oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Součástí projektu je i vybudování moderní počítačové učebny. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No, už to voní, máme tady otevřená okna, takže z bytu a domů všude kolem vůně dobrého nedělního oběda, dneska tedy věnovaného doufám i všem maminkám, nejenom to, že je musí připravit maminky. Den matek na Rádiu Čas, nedělní pohoda, za chvíli tedy už s kolegou...
1: Petr.
0: Já vím, Petr, ale... Kubala, že jo?
1: Jo, ano, ano. Jo, hele, já jsem přemýšlel nad tím,
0: přemýšlíš. Jako klobouček, že jsem si zapamatoval křesní a podobně, ale hlavně mi tam pořád skáče v hlavě jako náš kolega Aleš Škubal, víš?
1: Ano.
0: Takže já pořád jsem chtěl říct Petrem Škubalou, Kubalem a podobně, takže proto jsem pořád říkal...
1: Když jsi to neskomolil úplně jinak, tak je to v pořádku.
0: A propo, komolí ti příjmení? Co jsi nejčastěji?
1: Já jsem Kuba. Že mě neříkají právě Petře, ale automaticky Kubo,
0: jo,
1: že to právě sklouzává k tomu, tak většinou napíšu, když mi někdo právě napíše Kubo a já říkám, píšeš někomu jinému, aha, promiň, Petře, tak potom už s nima komunikuju.
0: Já jsem teď četl ještě jednu perličku, tak to můžu s tebou aspoň skonzultovat. Ty jezdíš občas na dovolené k nějakému tomu moři a podobně, protože já na to moc nejsem.
1: Ano, ano, občas jsem byl.
0: Řešili tady německý případ, kdy si pán stěžoval, nebo přesně řečeno zažaloval svoji cestovku. Mm-hmm. Už víš, o čem mluvím?
1: Jo, jo, zaregistroval jsem, ano.
0: Jo, přesně tak. Nejdřív si stěžoval samozřejmě na místě, na hotelu, a tam jako s tím nic neudělali. Je to, říká se tomu takzvaná ručníková metoda nebo ručníková válka. Mm-hmm. A teď mi jenom řekni, jako jestli to je opravdu pravda, že někdo si tam jako pohodí ten ručník, stejně jako se kdysi vyzýval k boji, a tím pádem ty už tam jako nesmíš jít, nebo pocitově jako v rámci slušnosti?
1: Musím říct, že byli jsme na hotelech, kde se tohle nedělo. Mm-hmm. A když viděl na těch pár lehátkách, že tam ten ručník je, mm-hmm. protože třeba si šli na oběd nebo něco, tak si tam nešel, protože bylo mnoho volných lehátek.
0: Takže opravdu to máte jako takovou signalizaci, podobně jako se dává třeba kravata na dveře, že nerušit a podobně.
1: Ano, takže ano, taky. Ano.
0: No, takže pán, který...
1: Takže to zajeté už, že to člověk, který automaticky,
0: nevěděl,
1: no.
0: Fakt ne, no, tak no. Já když nevím, tak se ptám. Pán si zaplatil teda hodně peněz, byla to luxusní dovolená, tak se nakonec obrátil na ten německý soud, on řekl, tak jo, té cestovce s tím jste měli počítat, něco s tím udělat, takže dostal pár peněz zpátky, takže... Pořád jako nové objevy. A vyšel si lidi vždycky něco vymyslí.
1: Takže když letos pojedeme a bude obsazeno, tak možná si necháme zaplatit soudem zase zpátky.
0: Ano, vyhrožuj soudem nejdřív. Ano, a vyhrožovat soudem, přesně tak. Tak jo, ručníková metoda za chvíli v podstatě polední a odpolední čas s Petrem Kubalou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
3: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle, já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
4: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
5: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas.

0: Nemůžu nezmínit velkou srpnovou událost letošní letnou právě s Markem Ztraceným a nemůžu se taky nezeptat kolegy Petra Kubaly. Péťo, ahoj ještě jednou. Co ty vlastně velké akce, koncerty a podobně, jako je ti to místo blízké, protože já čím víc lidí, tím větší hrůza, tak se ptám.
1: Já jsem nedávno vlastně tak jako špekuloval, protože když jsou velké akce, třeba Majáles a podobně, tak se mi poštěstí to moderovat. Mm-hmm. A když to nemoderuju, tak vlastně dávám přednost klidu na zahradě. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže ano, když jsem na pódiu
0: ano,
1: miluju
0: přesně,
1: to.
0: Tak, ano, tak přesně. No, nemůžeme nepřipomenout v rámci těch jako nejzásadnějších, a to se vlastně zeptám i přímo tebe, megakoncert Rádia Čas, 21. listopadu Ostrava Arena. Tam se nic nemění, přesně řečeno, datum se mění, místo ne, předprodejce z Radio.cz. Kterým směrem ty se ubíráš, kdyby jsi tady mohl Sofínu volbu vybrat jednu z těch hvězd, které budou letos, uh-huh. To znamená Europe, tam ano, není třeba ano. Dodávat. Leny, speciální host Marpo, taky Olympic a nebo David Koller.
1: Na koho se nejvíc těším?
0: Přesně tak, jakoby, kde tvoje srdéčko zaplesalo, když ses dozvěděl, že budou letošními hosty.
1: Já paradoxně u Olympiku. Tam to mám rád.
0: Žádný paradox, já si totiž myslím, že Olympic má co song, tak myslím, že všichni budeme znát.
1: No,
0: asi
1: samozřejmě,
0: takto, takže tak.
1: Je to tak.
0: Cazradio.cz, nakupujte, hele, pravé poledne, k obědu dobrou chuť, no a tobě, pane kolego, hezkou směnu. Užívej.
1: Děkuju ti, děkuju.
0: Rádo se.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje.

0: na vlastní oči. Hity, které milujete.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
0: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.
3: Siva! Nosa!

0: Je neděle 10. května, já vás zdravím ze studia Rádia Čas, Petr Kubala jméno mé. No a dneska, jak už sami víte, anebo možná jste to ještě nepostřehli, tak dneska slaví všechny naše matky svůj svátek. Takže pokud jste zapomněli, ještě je čas koupit nějakou kytičku, nějakou bomboněru, klidně utíkejte do obchodu. No a mě zajímá, a jakou životní radu vám vaše maminka dala. Pokud nějaká taková je, kterou chcete sdělit nám, to znamená posluchačům Rádia Čas, tak pište na náš WhatsApp 7766 12800 a já začnu. Moje maminka i babička mi vždycky kladly na srdce, že mám být za všech okolností slušný. No a tím se snažím řídit, když přijdu do obchodu, samozřejmě pozdravím, poděkuju, takové ty klasické věci, na které se v dnešní době zapomíná. Takže klidně pište a posíláme hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ano, je 11:30, skoro za 10 minut posloucháte Rádio Čas. Věřím, že buď právě obědváte, nebo to už máte za sebou, dali jste si nějaký řízeček, když je ta neděle a patří k tomu ten sváteční oběd. Tak já jenom tak jako oslým můstkem navážu na to, kdybyste právě teď leželi a říkali si, jej, já jsem se přejedl nebo přejedla a musím s tím něco dělat, tak jenom takový malý vstup, že vlastně na televizi Relax od 13.5. každou středu budou video rozhovory nebo video podcasty s předním českým odborníkem na léčbu obezity, pan doktor Evžen Machytka. V rozhovorech se věnuje nejnovějším metodám léčby a radí, jak efektivně a zdravě zhubnout. Takže pokud vás to zajímá, tak si potom od 13.5. právě tyto podcasty nalaďte, ale pozor, ještě bude v rádiu osobně tady s námi si povídat, a to 19.5. právě v době oběda, a to mezi 12.15 až 12.45. Takže už si udějte lehkou poznámku do diářu, věřím, že to je až za delší chvíli, ale pozor, pozor, bude to. Každopádně my posíláme hity, které milujete, ať se vám potom nedělním obědě trošku slehne. Mějte se krásně. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, takhle, dívám se ven na to krásné počasí. My alergici úplně z toho nejsme rádi, jak to všechno kvete, ale všechno se dá zvládnout. Je to takový obyčejný lidský problém. A takový podobný lidský problém řešila i hlava katolické církve. Volala do banky s tím, že si potřebuje jenom změnit telefonní číslo a místo pobytu, protože jak víme, nový papež bydlí v Římě a už tam nějakou dobu je, ale potřeboval si změnit údaje. Tak paní se ptala na ty bezpečnostní klasické otázky, všechno zodpověděl správně a potom paní teda tvrdila, že tuto změnu může změnit pouze na pobočce v Chicagu. A on říkal, že to úplně není možné, že je pracovně v Římě, dlouhodobě. A paní trvala na tom, že opravdu musí přijet, tak papež říká, a pomohlo by vám, kdybych řekl, že volá papež? A paní zareagovala, jak by asi zareagoval každý, říká, jo, jasně, a položila telefon. No, banka to teď řeší, co se vlastně stalo a jestli opravdu papež bude muset přijet do Chicaga. No a pokud se to dostalo k té paní, že opravdu položila telefon samotnému papežovi, tak možná už se dáma dala na modlení. No, anebo si udělala ona výlet za papežem, kdo ví. Každopádně posíláme hity, které milujete.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
4: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
3: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
5: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
6: Čas. Rádio Čas.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Stále hladíte Rádio Čas a dneska, jak jsme říkali, slaví naše maminky. A máme tady pro vás nějaké tipy, kam přes týden vyrazit a případně máte ten dárek vyřešený. Ve čtvrtek 14. května Havířov, kulturní dům Petra Bezruče, od 19 hodin proběhne vzpomínkové povídání o legendárním zpěváku Karlu Gottovi, doprovázené živou hudbou Felixe Slováčka. Třeba další tip, 15. 5. Bum Bum komedy Ostrava, dvojkoncert Mucha a Vasilův rubáš, anebo v úterý 12. 5. startuje akce Sdílko Poruba 2026, což je netradiční expozice lokálního designu, tvorby a workshopu v originálních prostorech právě nového kruhového objezdu v Ostravě Porubě. No a ještě doplníme, že 12. 5. právě tam bude i naše mobilní vysílací studio s Honzou Gavelčíkem a celým promo týmem Rádia Čas. Tak se tam zastavte, potkáme se tam a teď už hezkou neděli a hity, které milujete, posíláme za váma.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jsme Rádio Čas, posloucháte nás a my jsme za to moc rádi. Od mikrofonu vás zdraví Petr Kubala a vezmu vás ještě na jeden výlet do banky, do italské banky, kde v Itálii právě když vyrábíte sýry a konkrétně parmazány, tak můžete přijít do banky a ručit celým tím obrovským bochníkem parmazánu. Ano, opravdu. Vy tam dáte parmazán do takového speciálního trezoru, no a banka vám za to půjčí peníze. Což je úplně úžasné. A já tak nějak jako přemýšlím, kolik bychom třeba my dostali těch peněz, kdybychom tam si odložili vyzrálý ajdam 30. No, já myslím, že moc velká částka by to nebyla. Možná dokonce bychom museli zaplatit my za to, že to tam uskladňujeme. No, i takové věci jsou, takže na parmazán teď už se můžeme dívat úplně z jiného pohledu. Ale teď už zase posíláme hity, které milujete.

0: To.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Čisté pole?
5: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
4: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
5: Já,

0: Vím, no, tak já jsem
1: do
0: to prozradil.
1: Rádia
0: Čas. Já jsem to prozradil, no.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
3: Jsme Rádio Čas, neděle 13 hodin startuje, jsme rádi, že jste s náma. Dneska, jak jsme říkali, slaví maminky, pokud je nějaká rada, kterou vám maminka dala do života, tak nám to napište na náš WhatsApp 7766 12800. No ale teď už nejen maminkám, ale vám všem ostatním hity, které milujete, posílám.

0: Tak jedna rada pro vás, milé dámy, pro spokojený manželský partnerský život. Ta rada samozřejmě bude následovat a je to rada v úvozovkách. Takže za malou chvíli vám prozradím víc. Teď ze studia Rádia Čas vás zdraví Petr Kubala a posílám vám hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: V Číně nedávno řešili takový nezvyklý případ, my to teď řešíme společně s vámi na rádiu Čas. A žena se ráno probudila a přestala slyšet mužské hlasy. No, normálně se probudila, ženy slyšela normálně, ale muže vůbec. Jo, a lékaři zjistili, že šlo o vzácnou poruchu sluchu, která ovlivňuje nízké frekvence a prý za to mohl stres a vyčerpání. No, představte si to, ze stresu a vyčerpání najednou přestanete slyšet muže. Takže, milé dámy, až nás nebudete chtít opravdu slyšet, vymluvte se prostě na ten stres a že vám jaksi přestal fungovat sluch. No, moje žena to tak občas má, když ji požádám, aby udělala nějakou domácí práci, kterou úplně nemá ráda, tak mám taky pocit, že ji ten sluch občas vynechává. Myslím si, že to máme tak všichni. Každopádně doufám, že dobře slyšíte, protože posíláme znovu hity, které milujete.
1: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Přátelé, co budete dělat v listopadu? Já chápu, je to až za dlouho, ale ptám se záměrně. Takové datum třeba 21.11., že tam ještě nic nemáte? No tak ale to byste měli změnit, protože 21.11. v Ostravar aréně chystáme další ročník skvělého mega koncertu Rádia Čas. Ano, pokud se to ještě neslyšeli, tak teď vám to říkám, je na čase si to zapsat do těch diářů. Budou tam kapela Europe, jako jediná skoro zastávka v evropském turné, jako jediná zastávka u nás v republice. Jinak tam bude David Koller, kapela Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Takže dejte si to do těch diářů. No a teď důležitý krok, to znamená koupit lístky. Lístky seženete na časradio.cz, je jich tam ještě nějaká fůra, takže si je pořiďte, klidně to skupte celé. My budeme jedině rádi. Na tom mega koncertu Rádia Čas se potkáme všichni společně v té Ostravar aréně a stejně tak jako v éteru, tak právě i na mega koncertě budou znít jenom hity, které milujete. Yes. Rádio Čas.

Radio Час. Радио Час. Хіти, které милуєте.

0: Neděle je přímo stvořená na to, abyste po obědě odpočívali, respektive můžete už plánovat letní dovolenou, pokud jste ještě nezačali. A pokud nechcete jet úplně k moři, tak samozřejmě Česká republika nabízí mnoho krásných míst. Nedávno byl zveřejněn žebříček 29 nejkrásnějších středních městeček, teda městeček ve střední Evropě. Trošku jsem se do toho zapletl, ale důležité je, že Česká republika obsadila hned 4 místa. Na 3. místě se umístila Kutná Hora. Já jsem teda čekal Český Krumlov, ten obsadil až 6. příčku, takže Kutná Hora přeskočila Český Krumlov a jedna turistka si třeba Kutnou Horu vybrala pro její středověkou duši a kostnici, která je podle ní jedna z nejstrašidelnějších věcí na celém světě. No, každý máme různé kritéria, proč jezdíme na různá místa, a ještě doplním, že další městečka česká byla třeba Třeboň a Mikulov. Takže právě, kdybyste nevěděli, kam na tu dovolenou, tak tady jsou typické místa, kde v Česku něco navštívit. A vidíte, pro někoho, nebo když v tom městě žiju, tak si říkám, no jo, tady jsou staré budovy, OK, ale co s tím? A pro někoho jiného je to zázrak na celém světě. No, od toho je objevování netušených míst. No, a klidně s náma můžete objevovat i hity, které milujete. Je to jenom na vás.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Hity, které milujete.

0: Vyhrajte. Radio Čas.
1: Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď.

0: horoskopy na dnešní den.
1: Mě vždycky horoskopy fascinovaly, tak doufám a jsem zvědavý, co dneska Milan pro nás připravil.
2: Počátek týdne bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných vůči těm problémovým konfliktním. Mělo by nám to dobře myslet i komunikovat, konat budeme prakticky, pragmaticky. Střed týdne bude s vyrovnaným poměrem aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Charakterizovat by nás měl pohyb a tendence ke změnám. Konec týdne bude s mírnou převahou aspektu problémových konfliktních. Provázet by nás měla váhavost a nejistota. Skvěle by nám ale měla fungovat intuice. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Hity, které milujete.

0: Ať už jste někde na procházce, nebo odpočíváte na zahradě, nebo pracujete třeba na zahradě, stále ladíte Rádio Čas, my jsme za to moc rádi. Za odměnu vám taky pouštíme hity, které milujete. No a po 14. hodině začíná Music Box s Alešem Škubalem, s Alešem Škubalem Music Box. A je to tak? Užívejte neděli a mějte se parádně.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Tak vítejte u hudební speciálky Rádia Čas Music Boxu a dneska jak vznikaly slavné hity. Dnes se tedy společně podíváme pod pokličku 12 megahitů. Uslyšíte příběhy o náhodách, inspiraci i náročném hledání dokonalého zvuku. Tak klidně volume doprava. Začínáme. Představte si, že megahit Baby One More Time, Rádio Čas samozřejmě hraje, odmítly skupiny TLC a také skupina Backstreet Boys. Ale teprve 16-letá Britney Spears řekla, tak tohle beru já. No a tento song definoval přelom tisíciletí. Ikonický klip ve školní uniformě vzniknul podle jejího vlastního nápadu. No a kdo by dneska neznal baladu I Will Always Love You? Ano, skladbu původně měla zpívat Dolly Parton, ale nakonec ji Whitney Houston naspívala pro film Osobní strážce, to dobře víme. No a přemluvila producenty, aby začátek písničky byl a kapela. No a právě tento nájezd udělal z I Will Always Love You ikonický hit. Jinak skladba se natáčela díky své náročnosti zpěvu několik týdnů. Takže pojďme si ji dát a k tomu samozřejmě Baby One More Time. Music Boxu Rádia Čas je s vámi. Aleš Šklubal a jak už jsem jednou říkal, klidně volume doprava.

0: Čas, Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas hladíte Music Box a dneska slavné hity s příběhem. Tady jsou další dva. Dneska už megahit Livin' La Vida Loca od Rickyho Martina. Vznikl během jediného večera a vidíte, pro Rickyho to byla mezinárodní sláva. Zvuk byl takový revoluční díky vrstvení nástrojů. A my všichni jsme měli pocit, co posloucháme, že s ním hraje Big Band. Tak a mám tady další hudební příběh, tedy pojďme s ním na scénu. Slavný song z filmu Titanic, My Heart Will Go On. Celine Dion samozřejmě původně vůbec nechtěla zpívat. Autorovi řekla, mně se tohle nelíbí, tohle nebude nikdy hit. Producenti filmu Titanic dlouho přemlouvali, aby alespoň jednou zkusila naspívat. No a právě to, až se nechce věřit, tahle ta demo verze nakonec zůstala. Prostě na první dobrou. No a zrodil se snad nejromantičtější megahit světa. Tak i náhody mají své kouzlo. A to nejen v muzice, ale i v životě. Na Rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas, dneska slavné hity s příběhem. A tak jak to bylo se slavným songem Bad Romance od Lady Gaga? Ta ho napsala během evropského turné. Ona se inspirovala ruskými módními přehlídkami, opilostí, ale také vlastními toxickými vztahy. No a její extravagantní klip z ní udělal hudební fenomén. Tak mám tady také jeden zaláskovaný příběh a láska, ano, právě hrála tu hlavní roli při vzniku skladby Rolling in the Deep od Adele. Skladba vznikala po bolestivém rozchodu. Adele byla v slzách, když ji ve studiu nahrávala, a do téhleté muziky dala opravdový vztek sílu. A megahit proložený citem vznikl za 3 dny. No a výsledek všichni dobře známe. Celosvětový hit a Grammy k tomu. Hold, i to špatné je někdy k něčemu dobré. Takže teď Lady Gaga a Adele a hned potom další hudební příběhy, tedy jak vznikaly slavné hity. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Box Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
6: Dneska v Music Boxu jedeme pod povrch 12 megahitů, které rozvibrovaly taneční parkety i streamovací platformy. Co stálo za jejich vznikem, kdo měl ten klíčový nápad a co všechno se pokazilo anebo povedlo během natáčení. Já tady mám další příběh, který jak vznikaly slavné megahity. Tento příběh patří songu Don't Start Me Now od zpěvačky Dua Lipa. Ona písnička vznikla ve studiu v Los Angeles během jedné noci. Jeden z muzikantů takhle jakože seděl, popíjel kafe, hrál na basu a najednou ona mu říká Dua Lipa, hele, to je dobré, pojďme to rozvinout, pojďme to naspívat, pojďme napsat text. No a ještě tu noc napsali text a hitparádová pecka byla na světě. A podobně vznikala i hitovka Blinding Lights, tu zpívá Víkend. Rovněž v noci, už měl něco v krvi, znáte to, za volant nemůžu, nemůžu sednout, nemůžu za svou láskou. No a tak ten večer nebyl se svou milou, ale napadlo ho, co takhle muzikou vyjádřit cestu autem uprostřed noci za svou vyvolenou. Ano, stalo se. Vidíte nápad a hitparádová jednička byla na světě. Na Rádiu Čas posloucháte hity s příběhem a také Music Box s Alžím.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a každá písnička má svůj příběh, o tom žádná. Někdy náhodný, někdy dramatický, ale vždycky nezapomenutelný. No a tak tady jsou další dva hudební příběhy. Zpěvačka Katy Perry procházela obdobím krize. Ona potřebovala, řekněme, hymnu, která ji takzvaně nakopne. Spolu s kapelou vytvořili pozbuzující skladbu s jednoduchým poselstvím Ozvi se, nenech si ubližovat. A hlas tygra v refrénu byl doslova nahrán se zvířecí databanky. To zase zpěvačka Taylor Swift si pohrávala s myšlenkou postavit svou image na děvčeti, které pořád randí a píše o tom písničky. Ten nápad se chytnul, on se líbil. No a skladba Blank Space je vlastně o ní. Nic se nevymýšlelo. Tohle Taylor dokonale vystihovalo. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to hity.

příběhem a ty poslední dva jsou právě teď před námi. Když máte hudební nápad, ale nemáte hlas, je vám to a já řeknu na part ano k ničemu. A tak muzikant Mark Ronson hledal, až oslovil Bruno Marse. A začala 6měsíční spolupráce. Ten text vznikl po částech. Ronson a Bruno přepisovali slova i muziku a říká se, že vzniklo nějakých 60 verzí songu Uptown Funk. No a výsledek Funky Bomba, která vzdává hold Jamesi Brownovi a hitovka číslo 1 v desítkách zemí. A ještě jeden příběh tady mám. To vám takhle do studia v Londýně přijde pět holek, jo? Za méně než hodinu vznikne song, který změní popovou scénu. Ano, teď mluvím o hitu Wannabe. Tato hitovka vznikla spontánně. Holky chtěly písničku o přátelství a zábavě a melodie, kterou Mel B a Gary Halliwell tedy vymysleli a stal se jedním z největších hitů všech dob. Ten text vypadá jako chaos, ale byl to záměr. On má znít jako pořádně rozjetý večírek. Klip se točil na jeden záběr, to se nechce ani věřit. No a výsledek, celosvětový hit číslo 1. Hity s příběhem jsou ve finále, rád připomenu Music Box Rádia Časy, můžete naladit v premiéře v pondělí po 18. hodině a v neděli po 14. Tak ahoj od Aleše Šklubala a budu

0: Mailbox Rádia Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
0: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv. S námi stále online.

0: vaší peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu. Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Čisté pole?
5: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí. Dobře.
4: Ty si myslíš, že ty tady na to odpovím.
5: Já vím, no, tak jak jsem to prozradil.
4: Já
5: jsem to prozradil, no.
4: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Čich. Jeden z našich smyslů, kterému možná nepřikládáme takovou důležitost, jakou bychom měli. A přitom ovlivňuje naše emoce, prožitky i chuť. Bez čichu nám totiž jídlo nechutná. A úplně stejně je to i s životními prožitky. Bez čichu by nám život tolik nechutnal, nevoněl a dokonce bychom si ani neuměli najít toho ideálního partnera. Prostě bychom si ho neuměli vyčichat. A co se týče našeho stravování, tak k pořádné chuti k jídlu nás nemotivuje jenom hlad a kručení v břiše, ale taky vůně. Vůně dobrého jídla, vůně čerstvě upečeného chleba, koláče anebo něčeho smaženého. A to, co považujeme za chuť jídla, je z velké části jeho aroma. Vůně, kterou prostě detekujeme nosem. V dnešní době ale už máme vnímání vůní mnohdy tak trošku zkreslené. V jídle se používají umělá aromata, umělé barvivo, zvýrazňovače chutí a vůní. Takže je teda nějaká cesta, jak vrátit svému nosu schopnost rozeznat ty správné vůně a tóny? Tak na to jsme se ptali pana primáře Jakuba Syrovátky.
2: Čichový trénink, který si můžeme dělat doma, jedná se o čichání čtyřech intenzivních vůní, které si můžeme vybrat. Doporučuje se růže, citron, hřebíček, eukalypt a těm bychom se měli věnovat 5 minut každý den, 2x denně 5 minut. A přitom, jak čicháme, tak si zároveň uvědomovat to, jak ta vůně voní, nebo jak ten citron, jak ten eukalyptus voní. Protože my máme nějakou tu stopu v mozku, tu pamětivou stopu a postupně si to spojíme. Takže to je ten mechanismus.
1: Takže vůně je opravdu velmi zásadní a ovlivňuje i naše emoce, náladu, vzpomínky a stimuluje paměť. S příjemnou vůní se nám pak aktivují mozková centra, která můžou za to, že nás zaplaví pocity radosti a blaženosti. A třeba vůně citrusu, tak ta údajně dokáže dokonce i zrychlit metabolismus, podpořit spalování tuků a taky má pozitivní vliv na naši psychiku.
0: Tak teď už to víte.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankar CZ Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
2: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
4: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
3: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
5: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Čisté pole?
8: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
7: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
8: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
7: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

때 Radio Jazz. 이때 그대로 묘했다.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Když uvidí

0: Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
7: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
6: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
8: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
9: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Radio Čas.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Čisté pole?
4: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
3: Ty si myslíš, že ty tady na to odpovím?
4: Já vím, no, tak já jsem to prozradil.
3: Rádia Čas.
4: Já jsem to prozradil. No.
3: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Čas. Rádio Čas.

0: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čisté pole?
3: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
2: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
3: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
2: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dukaty na víkend, Motoguci na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
3: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
4: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Čisté pole?
5: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
4: Ty si myslíš, že ty tady na to odpovím?
5: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
4: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio

0: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
1: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
2: Hity, které miluje.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na

0: s Radimem a Lenkou.
1: Čisté pole?
2: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
1: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
2: Já vím, no, tak jak jsem to prozradil. Já jsem to prozradil.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Show. Radio Čas. Hity, které milujete. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Čisté pole?
2: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí. Dobře.
1: Ty si myslíš, že ty tady na to odpovím?
2: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Čisté pole?
2: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
1: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
2: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.